Božna Bjaršec, zaso tam sejdžu a ja tu zaso steju a so veselu, za možu vas překvapić, abo spíš prajč, što nas, nam, nas veseli dženca rano, što je šúčbu nas tu pahač rano do šešči. Kristin Mučarec. To je Michaela Melzerowa. No a tyž Ištvan Kovela nás veselí hač do šešších. Ale vie zo seda tyž mezinárodná hudžba, kajž nětko le tule Aerosmith and Young Blood, My Only Angel, ty se môj jeničký janžel, kajkaj to romantické vuprajenie 5 hodí 12 je dobrý start. Do džensnýšie punčele. Do džensnýšie punčele.

0: Walburga Wałdźic, wosom mjeńšinu pošesć. Je a nětko podamy so rozhromadnje w přichodnych mjeńšinach do budyskeho starého města a to na zarodu serbskeho ludoweho ansambla. Tam však je sobotu duo Helena a Jan Brezan Heduškec zahudžiu a riad koncertu za litušu sezonu zahajiu. Lica je tak, so ste jebišćo tam na zarodže SLA na městne budki, čiž je so hewak pičo předawało. Publikum widzi, tak rec nětko jewiščo, a kulisy starého města po zadku. K tomu prajtaj Helena a Jan.
1: Hej, celo spontane muže a nieke rec, so byšo to poprom. Tu celo přijomne, v tej nowej variantze jen so trošku mu ladać, to, co tam také na mostce stane. Ja se musím za tež, kiž na mostce su, je to tež lepe. So oni widzaš, to tu, jo, to snadat je dobro wabino, jo. Hej, to nieke tenčke, že muže jak tomu prajt.
2: Mi se ta ambienta čiše jara ljubi. Ono, to rune také tun čas, že slunce se koha, kulturna zaroda je vulku prucu navožovala, to rene vupeši ze svecu, s temi stolčkami jo také to vupada kaj při morju, to ta ambienta, kiš mi jo přece zase činje.
0: No vidíš, a za tři menšiny jsme jenom znova kulturní zárodže serbského ludového ansambla, što tam nového syda, što jsou nanoj stajlí, na čo smíme se veselíč, nedom vám to rozpravíme.

Lex Henriksen, šěš čoržin vosoma 43 punželam, no ta je hišće moda, što takle možeme dženca šitko rjano doživić. Štujše aktualne vudače vulatka, sobotu televizi skomdžiju, žaden problem, ARD, mediatece je dale namakače, mez druhim pobychme v Stroži, šulskim muzeju, a sme si vobladali, kak je se tam pred 100 letami vúčovalo. Team Zari přeprošuje dženca na skadžovanje za kulturnikov do krabatova mena čonem komcu. Tam chceža so z praktickimi přikladami kvôvokovo organizácie a prevedženja väčších zariadovanjov zabierač. Nimo to chceža so tež vo názorneniach a vuprovovanych praktikách vumenieč. Štujš chce si to dženca vobladač, naposkač doživič, vod dopodnia jednačiš do čonem komcu. Šče vítani tam, to se nechýšče rád, když bola Zári raz přizeviče, ač máče dlož nimošinč. Budyšinje odmě so dženca večer na žurli SLA tak mienowane reporterowe Slam. To je zabavna show, gdzie štyrio žurnalistča so vubiedžuja, štú môže najzajmavša vo svojských rešeršach a reporterowych doživeniach povedač. Štún raz môže so vobdžela so Slamerojo SC Budyšin, tak 24, časopisa Zeit a Neue Lausitz. Započat k dženca večer sedmich Anksamlu. Jutze večer, 6. je zjavne posledženje Vazovskije gmenske rade a to na žoli radnice ve Vazu, jutze večer 6. A tež zromadžizna zariadnická zjazka při kloštorskej vodže je jutze večer sedani pančicach Kukove, jutze večer 7.

0: 6 godzin 2 postaje. Sobotu su so hudźmicy z Lipšanskej wokoliny w wobłuku inicjatywy SESH sycz serbskich hudźmników Lipsku zetkali a tam prezentowachu też toż to z nich nowa produkcje elektroniskich spiewo ze serbskimi tekstami Katka.
1: Hajbych jutro na przykład Kruchy Walburgi Wałdzic a Izabelle Kauduńskie, oni szako wystupuje jako duo, też Luisa Naukec nową uczbę prezentowała swój nowy serbski technokruch menucy. Przeprosił by uczbniku Jakub Grohl, a toto zetkanieszcza CIMT je to Centrum za imersivne medijowe wumjostwo, za hudźbu a technologiju.
2: To je rum za hudźbne eksperimenty a dohodla sem šelakož wumjostwo přeprosu tunž to činč a pokazać, dokož tyšen romadže přinže, romadže tyž hudži a vice pokaza, majen te možnosti te na wumjostkim polu so wumjenič. So tu zetkač v nem novom rumje, Rumě, když nejde tak zjazané se serbským, ale když přesto možný tež je nový vid na serbskou kulturu dostat.
0: Praj Serb a Lipšťan Jakub Grohl do koncertu z elektriskej hudbu a serbskými zpěvami a textami vo sebe skýčach v opetovarjam tež dživanič se Katka, abo?
1: Celé pravě Friederike Mormann například pokazáše, jak produkuje so feature za rád. Je to vosibita forma dokumentariska přinožka. V dživaničce dživachu zajemce vosibie se zvukami brunicových jamov v Užice. Vážne za dobrý zvuk by tu ištejš akustiske techniske vôhotovanie koncertného zetkavanišča, kotrž je neušitná a vosibite, kež Jakub Grohl praj.
2: Tu zvuk přinži ze šich stronu. My máme 22 vodcerečaky, A teto zmožná, so přinže ten zvuk od záde, od prytku, od horeka, tykus od delka. Dženca tun prvný koncert od Valborgi a Izabelle, to budžemo to ty zasadžit. A to klinči potom kajš v jednej cirkvi.
1: A Jakub, je tož jako se rečovo dževaničko mají.
0: Hej.
1: Tež rejovansku dževaničku tam mějachu, tutun vůtovaštaj Gregor Klim a Teresa Jakobsova. Pokazachu sledženja a rekonstrukciju hižo dávno zabitých rejovanských spěvů a kroků.
0: No vidíš, nieže posta zajímcov je zariadovanie vopytavo v Lipsku, hudžbník a vône organizátor Jakub Grohl je na koncu jara spokojom byl, kaž sam praj s prvným sečovým zetkaniom serbských hudžbníkov v Lipščanskej končine. Što takhle šitko nedává. 6 hodin, 5 a posta je 7, nevodače 5 menšinov do 7. Tak je pravoko. Nietko pak nás zveselí. Mirči Metzlich, štujš. Što ješ vidjeć mam, nech nam zaspiva.

Wiebe, mir to se poznaču, kuže nas z nas přeje tutych dniach, nedom bosom menšinno posadem ich je. Hollywood, kužde z nas znaje, tun abo tamne samo tež Bollywood, to je filmowa industria indijske, a faluje hišće cici kraj, kiš ma druhu najveću filmu industriju po cobim sveče, a nije to nije Njemska, je to Nollywood, z N, Nollywood. Nětko ište kraj pytáme k tomu, kýž se to runia z N započína, ale pokiju, vone kraj je Africe, z N, a menuje se Nigeria. Haj tamnějším Lagosu je druhá najväčša filmová industria po Hollywoodže zasedlena. Štuby to věřil, až novizo to tež znajeme Girlywood, Zorec a svoje staré město, so tež filmovcam z celého světa lubí jich zahoria. No a burze tam Zorecu zaso vůjku filmu produkciu změja a pyta jak tomu statistou a komparzou. Štu, što, kak a dže? Nedom rozosu vám to povedám, kotre ľudži tam vo sebe pytaja za produkciu Zorecu.

Sydamorgin 12 je wulki historiski film. Chcedźa stare měsće zore zu produkować, za to pyta ja nětko zajmco, kiž chceli to raz cele zbliska dožiwić, kak se taki film produkuje w juliju a augustě. Pyta ja 6 plahi měs 6 do 80 letami, kiž su naše wokolinje zasedleni tu bydla tak rec. Film, kiž so produkuje, tun raje kunc 19. let stotka, tu iš měli so či zajmce nekak do voneho časa hodžič, reka žane babene vosy, abo také cyby, němste štrenčen, su na kůže pat tabu, runy takáž tatu, abo pilsinky, a tež vrutne frizury, kiž dalších koncov ste ja, kaž písa ja. Šušnitka praj, tam so vidžu, tam mám zájim na vůjky sčinovine a božíšo snena tež so na vůjky vobrazovce zase raz sam vůladač, co nech přizivý pola filmové agentúry kiežbu filmgesichter. 5 dniu so produkuje a seda weza tež małe feng, jako Jack, agentura filmgesichter, pyta komparzo a statisto za historiski film dezorecu. Domočeče so rade. Božadač, poabič, a so tam přizivič. Sedam hodin cínače je. You

publički serbskim rozvosu spěšnu jaknu rady tež serbsku hudbu, no tón zaswyšiće wieso dźensa večer tež zaso, tež wusowa radio Zatkula. Wot was mich dodze sačich, moda žoma was vita, tam zabieraja so modzi rozvosownicy z przyjotami na beachturu, radio Zatkula dźensa večer wot was mich dodze sačich. So wie? Štuši aktualne wudače Wulatka, sobotu televizii skomdžiju, žaden problem, ARD mediatece je dale namakače, mez druhým pobychme stroži šujski muzeju a sme si vobladali, kak je so před 100 letami tam vúčovalo. Team Zari přeprošuje dženca na skadžovanje za kulturniku do krabatového mna čornom komcu, tam cedža so z praktickými příkladami kuavokovo organizácie a převedženia väčších zariadovanju zabirač a to dženca od dopodnia jednačích čornom komcu môžeče rade podľa byč, toto pak so rade ešte raz pola Zari přizjuče. Dženca večer, ste vítani na tak menované reporterové slam, a to na žolu SLA. To je zabavný večer, kde štyrio žurnalistča so vúbidžuja, štú môže najzajmavšo vo svojských rešeršach a reporterových doživeniach povedať. Z dženca večer, započatk večer 7 v Serbským ľudovém ansamblu. Dve posedženi mam z javne posedženi jutce večer v posedženi Vazovske gmenske rade, a to večer 6, tam niši sedani, a tež zaradnický zjazk pri kloštorski vodže ma jutce večer z javne posedženje, tam nišim tvarinju pančicach Kukove, jutce večer 7 to buče.

0: Veronika Kalinučcyna. Krótko po cibidlki na wosomje a hudźbnje dźe tež nětko tule serbskim rozwosu dale.
1: Ty a ja, byš prajiwa.
0: Mjestem šak zaklinči budyšinje hižo 5. lito. Najšelakoriša hudźba na zarodže serbskeho ludoweho ansambla. Tam su sobotu na prýni koncert rjada kulturna zaroda přeprosili a pozadku je słyšeć duo Helena a Jan Brezan. Hej duškec. Jace hač 100 ludzi je si při krásnym vedre kołanje słońca budyšinje z hudźbu lubić dało, a štujše hižo raz na zarodže pobył. Tun wulada lieca hinaše rozrjadowanie. Matej Dziswok je so k tomu z wobhospodarjom Sundownerowej bary Benom Brezanom rozmawiał.
2: Lica, tuž to noho tu tež na tutej zároče Serbsko ludo ansambla a potom tež haj Sundowna bare. Poprom, tam džiš bara ste, tam je nitko jevišča a nitko, vaša bara je na jineš misne. Beno Brezano, vy mače tež kuchnu hišče k tomu, če dla tute zmine.
3: Haj, ja můžu se jara veselit přesto, že jo tu ansambl a tež ta zaužba, kotož jo te co areál tež sluša. Tu covicku tak podpěraja, te si jo jenu kuchnu nutstvarili, tak so můžete tež ansambl tu samoj vůživač, ale za nás je to vizor ta lepšina, dokud někde můžeme mu tu hitu, našu hatu níže druhé stajč, někde jo horeka a tam, že někde ta hita stává loni, tam je někde te jevišťo a s těma je velé rinčí vůlad, tež na te městno, te kumštore, te umělce, te stěha před tým městom a to je vizor jen rěný obraz.
2: A haj, rěný puče a rěný obrazy tež máče, když jen lada na vašu lištinu poskytky máče nitko, haj koktejle, pivo, nealkoholické napoje, kajš zvučené, ale što tež nitko kuchna, jak se může?
3: Moniky například jsme započeli z neplemi, abo niko se tež pravě bjorne, a lane voli a tvarov. Mo mamo koki, mo mamo kubaski ze skamenca a budeski žonob. A ja chcem še bowls poskyčić, ja chcem temo taki halumi do tako airfryera nutsunč mo našo so stane. Bo přijeno tyžina budemo jo dale natvarić tun program.
2: Da, veľa úspěcha tež do tutej sezóny.
3: Super, vutromný džak.
0: A ja, program kulturní zárody do živiče stajne na sobotach. Finále a zakončenie voného riada bude potom 29. augusta s vústupom skupiny Jank a Hanka. Nietko pak tu serbským rozvosu vústupí, a to so veselú Ištvan Kobela, kýž nám zaspěvá 10 menšinou do osmiche.

Sie bědlky nadževeč jenu a to pokukneme do Braniborskeje a na jednu prapremjeru Jana Cyša. Tutu vosvědčichu na 26. festivalu nowej hudźby Intersonanzen w podstupimje. Tam doživichu zaradowanie w najšlakorišich formatach. Koncerty z wjacehač 20 prapremjerami cyrkonje a koncert štvrtvečer w muzeum Fluxus Plus podstupimje. Zahají so ze spivom Jana Cyža na text Redewendungen Kita Lorenza w interpretacji sopranistki Pia Davila a svojenskeje hudźbnice Neža Torkar na akordeone. Wobie hudźbnice stej wjace króć wuznamenenej interpretce klasiskim hudźnym žiwenju króće zakotweni a ważni aktorce na polu modernej hudźby a publikum je prapremierne przedstajenie žortneho teksta ja teksta Likta Lorenza a prapremieru Jana Cyža dere přiuzało a s komponisty a wumjučam z lustnym a dołhým wutranym přikleskom džakovało. No widzisz, potek jem sme tyž raz do podstupima pokuknili, tam mieješe Jan Cyš hudźbnu prapremieru na tekst Kita Lorenza 8 hodzin 7 a 40 je.

0: Heiko Kozel je teke stajšene pojeda Dolnoselskiego gymnazijuma a viži ako jatno šižišćo svejogo angažmenta pitpera mlodych luži, kateriž nekši akceptirovaš vinovatoš za vinsku službu. Teke to je bylo kratu konkretne. Zešuki z informacijami vo pristupovanju v danem paže, co byli namestnje. Heiko Kozel je teke uzvignul, a šeske gymnazijaste su pidla v komiteju seši šulskego štrajka přešivo venske službje. Tomáš Čornak z Nebelčic je ulicoval, až na zahože jego sy su stoflicki z mirovým gelubjaškom. Biele malých akciju je to s takým. Dalšny gošč, Vana Miškank, kroni cogola venio se občelil.
1: Možeš se kužilko pšašaš, kter všechny kroni, my jsme přešili o vojne, ale s tímto vojna ještě nie je zakoncona. Tento musí se jen gýbanie, zachopíš a tam, kde kužilk vás slyšané byš, kužilk dí svoje měniny, k tomu groniš v tom zájme zgromadném, až my nemusíme přijdu tu vojnu ho doživíš.
0: Tak gýbanie, kde se nento stveríš přes tu novou selskou iniciativu, kteráš jo ještě mála. Drugu smjenicu jo měl Gerhard Emil Fuchs Kitowski z Balinja. Venjo Glujke chyle pojedal, pokazal nam jaze narodne dogrona a obtvaržil svejo mieninje, a špicajčna Nimska dejala byš neutralna a bžezbronju, waffenfrei. Venjo ušej togo ulicoval ve svejich oglidov v Moskvě na přepšosenje vytpislajncu rusojskiego parlamenta Duma a jo vyspětoval oficiálne rusojské pozície na přišivo Nimskej. Radne napřešivnjenje v celskego boka nejo k tomu přišlo, a teke žedno přiglosovanje nejo bylo. Celske gesči su tu srjodu sebje skeri koncentrirovali na konkretne akcije ve svejich mistnach.
2: Sarska mirova iniciativa živa dalje, a co ište vece prezentna byš, na zmakanju Hršobuzu su cvonki iniciative gromadu přišli, pedla sarskih akcijo jo jaden zastupnik Nimske mirove rade predstaju rusojske pozicije kutuchilni venje. Stefanie Krautzolz, jo rozpšaviva.

0: Sobetu a nježelu sveše ewangelske Serbe wesem žasete jubilej a teke ušti dalšne jubilej, wesem žasete serski ewangelski cerkvin žen bužo ve jajnske cerkvi ve Varecach a na co se ewangelske Serbe jaseliš mogu to ve predikant Manfred Hermaš z Ronego a joko mam nento při telefonie. Dobre žen, Manfred.
1: Hej, dobro, Jean.
0: Ja, dla cogo jo ten cerkvin žen, ten serski cerkvin žen, taki važne?
1: Jako prenje je to 80. zetkanje evangelske Serbije, dvima je cerkvima Sakskeje a naše šleskeje cerkvi tam ve Vojaracach, a to se zahopi sobotu zega dvima je ze smale nutanošče, v Janske cirke Džerži ju Farka Malinkova. A potom cizamknje so serske vedženje čez Vojarece. A to je Duricne, a to cenite Sigrun Nastalina a Werner Sroka. Potom je Štyrjoch, Mava Švačizna, a potom Sarska zgromadnošt skupine Holaski. A potom je to na sobote Došč.
0: Nyní to jsme už žil programa představili. Vážná akcia bůže také na serském cerkvinném dňu bůže za pokazanie fararky Jadwigi Malinkovie do dalšného amta. Vyšče věle let ve té funkci živali, vyšče byli předsedar serské přírady evangelské cerkvě. Nyní to převzio toštu funkciu serská fararka slepem. Jak vážná je tošta funkci ja za serskich evangelskich Serbo.
1: A z tym mamy zaso jeden wóz, horeka ci naszym cyrkwińskim wiednictwom, za so nydom, może so bez hokolo pucze na wiedomie brać, a ja co wsem prajl, to je nasz cerwiany telefon.
0: To musisz o krótko rozkładować.
1: Nein, da war nikotre wiece, das sam nikotre starosche su, a potom nie możemy den dleki putz, czes bei mit Promschku, aber zirkwinske wokrese dzic, hatsch der Horeka do Berlina, możemy nidom, tam ze zjednictwom naszej cirkwi do kontakta dzic, a potom je to ten najkrótszy putz, ale ja muszę prajec, to nie jestem ja żenie wużywał, dokolaž ja sem všetske vjece mogal radovač v našich krajzach, kotre sme mili v te serskeje čirade a potom tež v tých kontaktach s drugih farajemi a tak.
0: Co vižiš o vy ako nevážnejšie nadavk, nento v oko gnušu?
1: Nej, dnes ja nento na moje posledne včetče myslím, potom je, zo so nikotre serske kjerluše do novago evangelskeho spirvarske pčevzaja, te dživova skupina nejo na to mysliva, ale ten puč dojednanja hišče nejo koncuju, to so na tem dživa, to sem sobu dostal.
0: Potakem bužo to redne a važne žen serski evangelski cerkvine žen ninto sobetu. Jo a ten dvažaste domoniski žen bužo pen nižilu, nic to je dalšne jubilijom a na to se šikne jasele.
1: Su šitske serbske ričace tam v tem voku zaplečen a vasebje tež su kemše za male za džiči organizovane a to činiti jedna Birgit Leonard a Katja Majerova. Potom po Kemšach jezdža oni se skremzarami do Spalo a tam dava v objed a potom jeden pisane program a potom zase na koncu je na koncu na nutanoč a potom zase tuta balongova akcija, kde se vete serbskih barbacht a potom četco tam zavise se jeden serski vodce nas a tež je na vodmulva karta a nekotre vodmulve su juž vrčo dostali a to so kužde raz čelazuje, chtu je tam nieco vrčo pisal.
0: Wesem žase te serske evangeliske cerkvene žen bužo sobe tu a neželu ten dvažaste domoniski žen, nic, to teke k tomu sluša, ve verejcach při telefonie jo bil predikant Manfred Hermaš z Roniko. Učabne žek, a što nas informirovali.
1: Aj, Bože mir.

0: Kožecynja.
1: W Žilově svěší žínca Gerhard Grebič svoj 62. birthday. Jomu gratuluju z cewej učeby cwonkej domowinskej kubki Žilově a takie przyjaciele a znate westeńczo-strowe a mniejsze redne birthday swěží, kryzu lubeje familie.

Serbi su byli w Norwegskej platamnej mjeńšiny. Dlacogo mjazy drugim to słyšišo wiće našom programje, našom kulturnym magazinje. Při mikrofonie buže za vás Gregor Klim. A ja gronim vám na strove zase słyšanje. Ja som Anja Kochoj-Čwarcová. Měša spedobne a úspěšne tyžeň.

0: Sachska. Serbski Rozwóz.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobry wieczór, Mojina.
2: Sadgula.
3: Claudio so bichkonst dźenja Volleyburač a doma bi potom pod civim čele šuđe pisk.
4: Haj to znaju, od přichodného tydžina zmeješ to kužu ponželu.
3: Trichy, naša bíčtura tola zase voa.
4: Tak je, a zo vy to monka před rádiemi nebyšče ničo skomžili, vostajče tu.
3: Na najrenče žomě na svieče.
2: Zadkula.
5: Môj start do tydženia.

0: Runje je Beno Čemau, čłon Wokrečanskeho młodźinskeho kluba, hižo wo přihotach na prenej staciji naše lětuše Zatkula Beach Tour pojedał.
1: Hajka še un rek, přihotuje tam ve Wokrecach wo podže z pone paru, tak zo můžeme so na rjane zahajenje naše volejbulowe tury wjeselić.
0: Beno Čemau ma za vás netko dalše informacije ko wokoło stacije ve Wokrecach, například ve Beno tež wo Lipšinje, kotruž ta jedna abo tam na stacija nima.
2: Aj, mamo, poprodže, najväčší luxus, už ja nekomu tak rek. Mamo dvaj rajnišča, to veka, môžemo dvojce ve pysku rač, to je o sebe jara fajn za naše noj, a to sa môžu tie za so všetké muselo veselé, ale tak budžemo ešte mo šo šiotvač, tak sa mače vypon perfektne, vúmenené za račo. A môj Vorkica sa netko jara na vás veselíme, tak sa môžu vás vútromne přeprosić, hač do pondžele. Tuto pondželu do Vorkic všinč a sa přizivieť za jedné volibule mústvo. My sa mo tiež šemo zimo, dokud sme tak veľa hulce a holce, kotrež nám veľa pomáha. To my sa šemo zimo, sa môžeme sami jedné mústvo činč, tak sa môžeme sa na Vorkicčan klub zastupovať. Tu iš hač do pondžele a činč sa rade nima na jedné kvodné pivo a kobasku.
1: Dotla jara dere klinči, tu iš dojč če se do Voklec na prenu staciju naše je beach volejbulové ture, Voklečanska mođina, kaj ještě šmy jako tým Zatkula so na vás vjeselíme.

0: temperatury stupeja lětny časo započne a s tym so tež prawe serbski sportu i event wospětuje. Klaudio, so, wieš ty, kotre to je?
1: Měniš to našu rjanu zátku na beach touru?
0: Na, je to je tež wulki event, ale po promenjach Slavia máš.
1: Na wiezo, o tym sme rune rečeli.
0: Prawie a loni bych o tež kartki jara spěšne wupše date.
1: A to ona máme my od zátku le posledné dve kartce za vás.
0: Za to, kdyby čeneš na Instagramie, prawie na náš moký kviz kvotmovič.
1: Haj, potek im zmíče si vaše šmuratko a spěšne hodajče.
0: Čakanske liščiny sú plné a jenož my máme ešte exkluzívne kartce.
1: A za to dobíte jenož pola Instagram, ladač a tam odvosovač.

0: Štada so takie smiješ?
1: Ja som prosće wjeselu.
0: Ach, wiesz ty, so mamy za to krasne serbske přisło? Poskaj raz.
2: Moje najlubše serbske přisło, reka, wun smije so kež Němc na ty kancu.
0: Nas se znał?
1: Nie, ale mi so lubi.
0: Wiat serbskich přisło, so niče pospěje.

0: Kaj sprede prajene, dźe wo serbske přisłowa?
1: Prawie w serbštine mamy přišo rjane serbske přisłowa, kotrež dađa so w niektórych situacijach wužiwać, kotre přisłowa to su, z tym je se naša zadkolaka Madlenka zabierała.
2: Što je vaše najljubše serbske přisłowo?
3: Moje najljubše serbske přisłowo je, to je kotrež zbožo, nikdy abiju sen husto wužiwa to, dokuž dla pruvano. Ale to už to užívám.
4: Já si myslím, moje nejlepší srbské přísvo je, že tuž vží a krány dohle pane. A já vím, dokud je naša mač, jako bych mě děti, a tož ona přece prajva, že jsme vželi, a ona si myslela, že jsme vželi. A tak ona prajva, hej, budu bytě správně buď, hej, vak dále, kvůl stáně.
5: Also moje nejlepší srbské přísvo je, že je srbská dobku, než přece 15 měsíců přebožu.
6: To je bez proce a potu nepřijde svotu.
7: Nepřísvo, kdy se mi jaha lubí, Ja, na przykład bóle kwatasz, bóle śmiatasz.
8: Zanesmysz przez pyszny wódku do żyta cisnecz. To mam za. Rany przysłowa, płaciwe.
0: Haj, a to oznamienia nic tak spysznie hore dać.
1: No to my w zatku liniecznimy, hać to dziesaczy iście wusyłamy.

0: Štwórtk so započnu swětowe mištrstwa w Kopańcy a ižo nětko móžeš wjele k tomu powědać. Poladamy do Meksika.
1: W Mexico City, w stolicy potajkim, so raje mjez druhim w tak mjenowanym Aztekowym stadionie. A to, a tam maja nětko na 14 000 fenów domotny zastup na hry swětowych mištrstwów.
0: A to je sudnictwo hižo raz w obkućiu poladamy do stawizno.
1: Aj w 1960-tych letach je so stadion twariu. Předovzačel, kiž měješe to šo na starosći, pak je dostal problémy z penězami a je 8 000 městnů a 600 ložů prajíč aj jednore předal.
0: Za kupců říkáše to, že mají přišené 99 let damotný zástup k všem zaredovaním, když se tam odmíjá. FIFA pak chceše netko za VM 2026 či přidat nefenky měč.
1: Obsedjarjo městnou pak jsou skoržili a jsou dobili netko smědža hry damotný ladač a ty šo dalše, štož přijde z řečenia pfáča minuce jíše hač do leta 2065.
0: Ohaj, dajke zboža, kdyby šmieč, šako sú hry v Aztekovom stadione legendárne. Tam je napríklad tež Maradona Giannacci 106 a 80 svoje vrota z ruku cíľu z Božej ruku, kajž on je raz prajel štej.

0: wažny fakt za našich připosłucharjow.
1: Kuž jednače sekundu wužoli so pola zatkule 7,8 cilitru wody.
2: Zatkula.